se ulicama mýho města. Je to tvoje halka? Pošli mi ji sem, vezmu ji do parády. Ona ví moc dobře, jak to je. Nostalgie, nostalgie.

0: Nehody nepribudli stále, ale máme nehodu na ceste za Dobrou Nivou smerom na Zvolen. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. A v Poprade na Vodárenskej prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Dávajte si pozor.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM 7:33.